mraku večera dnů. Zabloudil jsem do lesů, viděl jsem tam v plamenech, co mě těží v ramenech. Kolem ohně ve chvíli tančily lesní víly, tančil bych sem tam s nimi.